0: bych chtěl říct, co je moje teda největší životní přání. Já takhle čtu tu dobrodružnou literaturu, ale já bych se chtěl aspoň jednou do té Ameriky podívat, jak to tam vážně vypadá. No a chtěl bych taky říct, jak teďka přišel ten film Poklad na Stříbrném jezeře. Byl jsem na tom 3x a říkám, že bych to mohl vidět třeba 100x. Každý večer jednou.
1: Rádio FM s Galagerom.

na prvých dvoch albumoch predstavila zmes karibských a popových rytmov. Do konceptu je zapadla ukážka od skupiny Soft Cell. Ich najznámejší hit Tinted Love zapracovala do skladby SO.

0: Dnes v sekcii nehrané The Sad Scores prázdninové latte je najnovší single projektu Milana Adamca. Na skladbe spolupracovali aj Andrea a Nikola Adamcová.
1: 100% FM. Slovenská hudba s Demeterom.

Ty nikdy nepochopíš, jestli nestojíš tam, tak si pro mě jenom my. Lidám se zadá, lidem kolem moc nevěřím. Ta ulice mi dala pravidla do vědomí. Nikdy jsem se nechoval tak, jak si chovají všichni. Pamatuj si všechno. Ty lidi, co o mě věřili, když jsem měl rád. Pamatuj si všechno. Všechno se změnili.

0: žiadny svet. Balím kvet, píšem rap.
1: Všechny bytosti se bojí nebezpečí a smrti. Život je drahý všem. Když tohle člověk ví, nezabije ani nenechá zabít. Modlím se, abyste chápali, že v tom je naše síla.